0: Boy, teman Pro 2 menempati posisi ke-15 minggu ini. Lagu dari Alan Walker featuring Sorana ini ya sudah bertahan juga selama 19 minggu. Teman Pro 2, kita naik ke posisi ke-14, Running to Future. Di posisi ke-13 ada Mono, Iro featuring Skywater. Dan lagu dari Running to Future dari Zero Best One ya. Kita naik ke posisi ke-12, teman Pro 2 ada Midnight Glow by Tom Miss.
1: 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.